dopadlo. Drašár skôr pre druhých, než pre mňa zopakoval. Vidíte, že všechno má. Dejte slečne noty. Tak sa začala moja kariéra v opere Sanada.

0: Tak to bol súbor Tradicionál klub, zložený zo synov slovenských mamičiek, ale pekní synkovia sa rodili aj v Čechách. Napríklad taký Jaromír Majer, spevácka hviezda tak 60. ako ešte aj 70. rokov minulého storočia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cíli,